0: Tak tady vyšel, že chcete jít ranci.
1: Dajte se ty roky.
0: Tady 64 Persian Contact.
1: Pasek.